Sýnej s Rádiem B.

tempo vai ser possível? Se esse for um cenário plausível?

Počíváš s Rádiem B.

Last guy shall get it. Them that's not shall lose.

Radio B. I don't tap

ici. Gisevacher, Sarah Rienberg.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Radio B.cz

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Za dobu existence přehrady Husinec, tedy od roku 1937, nebyla tato oblast svědkem tak dramatického úbytku vody jako v současnosti. Místo mohutného toku řeky Blanice je v původním korytu pouze nepatrný potůček, který lze snadno překročit suchou nohou. Tato situace ohrožuje zásobování pitnou vodou pro město Prachatice a okolí, protože Husinec slouží jako záložní zdroj. Václav Havel byl jedinečný člověk, říká Magda Vášáriová, která byla jeho blízkou spolupracovnicí v letech 1990 až 1992. Vášáriová se stala velvyslankyní Československa v Rakousku po jeho nabídce. Jejich spolupráce se datuje od jejich přátelství v divadelním prostředí. Ministr školství Robert Plaga je nespokojen s pondělním jednáním vlády, která se zabývala revizí inkluze. Novela zákona by měla změnit zaměstnávání asistentů pedagoga tak, aby byli přidělováni celé škole. Návrh čelí odporu motoristické koalice a SPD, což brzdí projednání vlády a ministrům nezbývá, než se k předloze vrátit. Armáda České republiky se rozhodla odebrat svou záštitu konferenci Future Air Force. Tento krok následoval po zjištění, že akci pořádá firma DEFCON, kterou řídí bývalý spolupracovník Státní bezpečnosti Petr Markvart. Rozhodnutí oznámil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v pondělí 2023. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Za dobu existence přehrady Husinec, tedy od roku 1937, nebyla tato oblast svědkem tak dramatického úbytku vody jako v současnosti. Místo mohutného toku řeky Blanice je v původním korytu pouze nepatrný potůček, který lze snadno překročit suchou nohou. Tato situace ohrožuje zásobování pitnou vodou pro město Prachatice a okolí, protože Husinec slouží jako záložní zdroj. Václav Havel byl jedinečný člověk, říká Magda Vášáriová, která byla jeho blízkou spolupracovnicí v letech 1990 až 1992. Vášáriová se stala velvyslankyní Československa v Rakousku po jeho nabídce. Jejich spolupráce se datuje od jejich přátelství v divadelním prostředí. Ministr školství Robert Plaga je nespokojen s pondělním jednáním vlády, která se zabývala revizí inkluze. Novela zákona by měla změnit zaměstnávání asistentů pedagoga tak, aby byli přidělováni celé škole. Návrh čelí odporu motoristické koalice a SPD, což brzdí projednání vlády a ministrům nezbývá, než se k předloze vrátit. Armáda České republiky se rozhodla odebrat svou záštitu konferenci Future Air Force. Tento krok následoval po zjištění, že akci pořádá firma DEFCON, kterou řídí bývalý spolupracovník Státní bezpečnosti Petr Markvart. Rozhodnutí oznámil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v pondělí 2023. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Relax.

I po těch letech pořád funguje Beyond the Invisible od Enigmy. V relaxu a na Bčku.

Přemýšlím, že z toho udělám jungle, ale my si dáme originál. Tohle jsou Defenders.

I don't know the reason or.

0: Relax.
1: On Radio B.

Nezapomenutelný vokál, to je Bad Copy a jeho Justin Bieber.

0: Relax.
1: On Radio B.

Před námi jsou správně ujetí Nizozemci, Stoff und Schnaps v relaxu a na Bčku.

Poslední rovná věc, o kterou se postará Spik, a pak to zlomíme.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 128 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Za dobu existence přehrady Husinec, tedy od roku 1937, nebyla tato oblast svědkem tak dramatického úbytku vody jako v současnosti. Místo mohutného toku řeky Blanice je v původním korytu pouze nepatrný potůček, který lze snadno překročit suchou nohou. Tato situace ohrožuje zásobování pitnou vodou pro město Prachatice a okolí, protože Husinec slouží jako záložní zdroj. Václav Havel byl jedinečný člověk, říká Magda Vášáriová, která byla jeho blízkou spolupracovnicí v letech 1990 až 1992. Vášáriová se stala velvyslankyní Československa v Rakousku po jeho nabídce. Jejich spolupráce se datuje od jejich přátelství v divadelním prostředí. Ministr školství Robert Plaga je nespokojen s pondělním jednáním vlády, která se zabývala revizí inkluze. Novela zákona by měla změnit zaměstnávání asistentů pedagoga tak, aby byli přidělováni celé škole. Návrh čelí odporu motoristické koalice a SPD, což brzdí projednání vlády a ministrům nezbývá, než se k předloze vrátit. Armáda České republiky se rozhodla odebrat svou záštitu konferenci Future Air Force. Tento krok následoval po zjištění, že akci pořádá firma DEFCON, kterou řídí bývalý spolupracovník Státní bezpečnosti Petr Markvart. Rozhodnutí oznámil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v pondělí 2023. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Sly Stallone se vrací s populárním gangsterským seriálem Tulsa King, který byl obnoven pro pátou sezónu. Produkce se přesune z Atlanty do New Yorku, aby se sladila s dějovou linií, která se nyní zaměřuje na Dwightovy mafiánské kořeny. Příběh, za nímž stojí Taylor Sheridan a Terence Winter, má stále co nabídnout. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Útočník Radek Faxa si připsal svůj první bod v sezóně, když pomohl Dallasu deklasovat San Jose 5-0. Brankář Daniel Vladař z Philadelphia však nedokázal odvrátit porážku 4-1 na ledě Tampa Bay, a to i přes svých 32 zákroků. Faxa zazářil, zatímco Vladař měl den, který by raději zapomněl. Na konci úvodní části Ligy národů čeká českou reprezentaci další náročný test, a to ve Wembley proti Anglii. Trenér Santi Denia povede svůj tým, aby po třech porážkách zkusil ulovit první body v chrámu fotbalu. Sledujte přímý přenos velkolepého utkání od 8:30 večer na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nenechte si to ujít, ať nesumíš si to jet, až ještě jdeš na vůd. Ať nemusíte svoje kopačky schovat do skříně. Lvíčata z Česka se chystají na neohrožené Portugalce za účelem postupu na mistrovství Evropy 2024. Nadcházející utkání v Lejrii bude výzvou pro naše mladíky, protože domácí tým již zajistil své vítězství ve skupině B. Naštěstí naše Lvíčata mají druhé místo jisté a bitva o baráž v listopadu je čeká s nadšením. Máte rádi fotbal? Česká televize nabízí soutěž pro fanoušky tohoto sportu, kde můžete prokázat své znalosti a vyzkoušet své štěstí. Soutěž se koná 6. října 2024 a je skvělou příležitostí, jak si zpříjemnit odpoledne a zároveň se něco nového naučit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě. Systematically twisted by the system.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Za dobu existence přehrady Husinec, tedy od roku 1937, nebyla tato oblast svědkem tak dramatického úbytku vody jako v současnosti. Místo mohutného toku řeky Blanice je v původním korytu pouze nepatrný potůček, který lze snadno překročit suchou nohou. Tato situace ohrožuje zásobování pitnou vodou pro město Prachatice a okolí, protože Husinec slouží jako záložní zdroj. Václav Havel byl jedinečný člověk, říká Magda Vášáriová, která byla jeho blízkou spolupracovnicí v letech 1990 až 1992. Vášáriová se stala velvyslankyní Československa v Rakousku po jeho nabídce. Jejich spolupráce se datuje od jejich přátelství v divadelním prostředí. Ministr školství Robert Plaga je nespokojen s pondělním jednáním vlády, která se zabývala revizí inkluze. Novela zákona by měla změnit zaměstnávání asistentů pedagoga tak, aby byli přidělováni celé škole. Návrh čelí odporu motoristické koalice a SPD, což brzdí projednání vlády a ministrům nezbývá, než se k předloze vrátit. Armáda České republiky se rozhodla odebrat svou záštitu konferenci Future Air Force. Tento krok následoval po zjištění, že akci pořádá firma DEFCON, kterou řídí bývalý spolupracovník Státní bezpečnosti Petr Markvart. Rozhodnutí oznámil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v pondělí 2023. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Greg Freeman přináší svým albem All Set The Bone silný zážitek plný temné energie, kterou lze přirovnat k těm nejlepším indie rockovým legendám. Album, vydané pod nezávislým labelem, je korunováno texty plnými citátů a je jasným důkazem Freemanovy schopnosti vyvolat ve svých posluchačích bouřlivé emoce. Pro fanoušky, kteří touží po hudební jízdě na pokraji zhroucení, je toto album povinností. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hip-hopem na Rádiu B žijeme.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Radek Faxa si připsal svůj první bod v sezóně, když pomohl Dallasu deklasovat San Jose 5-0. Brankář Daniel Vladař z Philadelphia však nedokázal odvrátit porážku 4-1 na ledě Tampa Bay, a to i přes svých 32 zákroků. Faxa zazářil, zatímco Vladař měl den, který by raději zapomněl. Na konci úvodní části Ligy národů čeká českou reprezentaci další náročný test, a to ve Wembley proti Anglii. Trenér Santi Denia povede svůj tým, aby po třech porážkách zkusil ulovit první body v chrámu fotbalu. Sledujte přímý přenos velkolepého utkání od 8:30 večer na ČT Sport a ČT Sport Plus. Nenechte si to ujít, ať nesumíšíte to jak, až ještě deště na lůte. Ať nemusíte svoje kopačky schovat do skříně. Lvíčata z Česka se chystají na neohrožené Portugalce za účelem postupu na mistrovství Evropy 2024. Nadcházející utkání v Lejry bude výzvou pro naše mladíky, protože domácí tým již zajistil své vítězství ve skupině B. Naštěstí naše Lvíčata mají druhé místo jisté a bitva o baráž v listopadu je čeká s nadšením. Máte rádi fotbal? Česká televize nabízí soutěž pro fanoušky tohoto sportu, kde můžete prokázat své znalosti a vyzkoušet své štěstí. Soutěž se koná 6. října 2024 a je skvělou příležitostí, jak si zpříjemnit odpoledne a zároveň se něco nového naučit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Znáte Jamiroquai? Asi jo. Je takový známý umělec a určitě udělal super Flag Space Cowboy. A my si teďka dáme Club Mix, takovou Jamiroquaiskou klasiku.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Společnost SCIO plánuje založit vlastní vysokou školu v Praze 10, která by mohla uvítat první studenty v září 2027. Projekt čeká na schválení ministerstvem školství a Národním akreditačním úřadem. Plánují nabízet dva bakalářské programy. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně premiér Andrej Babiš kritizoval systém emisních povolenek, které podle něj přinesly českému průmyslu ztrátu 159 miliard korun za poslední tři roky. Babiš požaduje dočasné přerušení obchodování s povolenkami ETS 1 a odklad nových povolenek ETS 2. Premiér o tom jednal s 26 lídry Evropské unie. Česká televize oznámila, že se v 2024 nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize kvůli úsporám. Rozhodnutí souvisí s rušením některých pořadů. Tímto krokem potvrzuje spekulace, které kolovaly veřejným prostorem. Po měsících silničních omezení se konečně ulevilo řidičům na dálnici 10 u Mladé Boleslavy, kde skončily opravy povrchu směřující do Prahy. Silničáři ukončili všechny práce v úterý ráno, takže kolony zmizely. Řidiči si nyní mohou užívat plynulou jízdu bez zdržení, což je jistě vítaná úleva pro všechny projíždějící tímto úsekem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěný nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn, ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Tak jsem si dojel taxíkem do přístavu Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat a strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno od studeného piva přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádný bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice a tak dále a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Kochmak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím. Tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, on mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba upravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem. A díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčnej, vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z té skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně

něj odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a doufejme na jaře opět Tajsko. Uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli. I když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Bintycí, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 7. písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Společnost SCIO plánuje založit vlastní vysokou školu v Praze 10, která by mohla uvítat první studenty v září 2027. Projekt čeká na schválení ministerstvem školství a Národním akreditačním úřadem. Plánují nabízet dva bakalářské programy. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně premiér Andrej Babiš kritizoval systém emisních povolenek, které podle něj přinesly českému průmyslu ztrátu 159 miliard korun za poslední tři roky. Babiš požaduje dočasné přerušení obchodování s povolenkami ETS 1 a odklad nových povolenek ETS 2. Premiér o tom jednal s 26 lídry Evropské unie. Česká televize oznámila, že se v 2024 nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize kvůli úsporám. Rozhodnutí souvisí s rušením některých pořadů. Tímto krokem potvrzuje spekulace, které kolovaly veřejným prostorem. Po měsících silničních omezení se konečně ulevilo řidičům na dálnici 10 u Mladé Boleslavy, kde skončily opravy povrchu směřující do Prahy. Silničáři ukončili všechny práce v úterý ráno, takže kolony zmizely. Řidiči si nyní mohou užívat plynulou jízdu bez zdržení, což je jistě vítaná úleva pro všechny projíždějící tímto úsekem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Není to jen tak ledajaký zápas, dámy a pánové. Čeští fotbalisté vyběhnou na trávník legendárního Wembley již po šesté, a to před neuvěřitelnými 90 tisíci diváky. Držme jim palce, aby konečně prolomili smůlu a zvítězili. Přímý přenos můžete sledovat od 20 hodin a 30 minut na ČT Sport. Italský tenista Jannik Sinner, světová jednička, kvůli problémům s kolenem předčasně ukončil sezónu po červencovém triumfu ve Wimbledonu 2024. Je to jeho strategický krok k dlouhodobému zdraví. Nezbývá, než popřát rychlé zotavení a těšit se na jeho návrat na kurty. 12 českých dráhových cyklistů zamíří na mistrovství světa do Šanghaje, kde se poperou o medaile a body pro olympiádu 2028 v Los Angeles. Závody potrvají od 14. do 18. října a přímé přenosy si můžete vychutnat na ČT Sport i ČT Sport Plus. Takže nezapomeňte fandit, našim dráharům může povzbuzení z domova dát křídla jako Red Bull. Linda Nosková se s turnajem v Pekingu rozloučila v osmi finále, když podlehla Jekatěrině Alexandrovové výsledkem 2-6, 2-6. Přestože loni byla ve finále, letos se mezi osmu nejlepších nedostala. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková však ještě mají šanci zazářit ve zbytku čínského turnaje. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě. Radio.

0: teď si dáme rokovou pecku na B.
1: Když jsem byl malej, říkal mi naši, lhát se nemá, zdravit sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím,

0: jsme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Budova úřadu Prahy 4 se stala středem pozornosti kvůli velké kontroverzní reklamě týden před volbami. Tato reklama míří na opozičního zastupitele, který kritizuje 35-letý údajně předražený nájem budovy. Vedení radnice odmítá svou účast na instalaci polepu, zatímco jméno zadavatele zůstává neznámé. Společnost SCIO plánuje založit vlastní vysokou školu v Praze 10, která by mohla uvítat první studenty v září 2027. Projekt čeká na schválení ministerstvem školství a Národním akreditačním úřadem. Plánují nabízet dva bakalářské programy. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně premiér Andrej Babiš kritizoval systém emisních povolenek, které podle něj přinesly českému průmyslu ztrátu 159 miliard korun za poslední tři roky. Babiš požaduje dočasné přerušení obchodování s povolenkami ETS 1 a odklad nových povolenek ETS 2. Premiér o tom jednal s 26 lídry Evropské unie. Česká televize oznámila, že se v 2024 nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize kvůli úsporám. Rozhodnutí souvisí s rušením některých pořadů. Tímto krokem potvrzuje spekulace, které kolovaly veřejným prostorem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Posloucháš Rovný beaty?

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

to tady stuchlík v tomhle státě, možná závist držka v plátě. Lidi jsou tady divní, neví co chtějí, a tak se pak chtějí život slej. Jejich sny jsou malý a tak kalý, pepí zralý, furt je pálí. A životy mají tlust.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Není to jen tak ledajaký zápas, dámy a pánové. Čeští fotbalisté vyběhnou na trávník legendárního Wembley již po šesté, a to před neuvěřitelnými 90 tisíci diváky. Držme jim palce, aby konečně prolomili smůlu a zvítězili. Přímý přenos můžete sledovat od 20 hodin a 30 minut na ČT Sport. Italský tenista Jannik Sinner, světová jednička, kvůli problémům s kolenem předčasně ukončil sezónu po červencovém triumfu ve Wimbledonu 2024. Je to jeho strategický krok k dlouhodobému zdraví. Nezbývá, než popřát rychlé zotavení a těšit se na jeho návrat na kurty. 12 českých dráhových cyklistů zamíří na mistrovství světa do Šanghaje, kde se poperou o medaile a body pro olympiádu 2028 v Los Angeles. Závody potrvají od 14. do 18. října a přímé přenosy si můžete vychutnat na ČT Sport i ČT Sport Plus. Takže nezapomeňte fandit, našim dráharům může povzbuzení z domova dát křídla jako Red Bull. Linda Nosková se s turnajem v Pekingu rozloučila v osmi finále, když podlehla Jekatěrině Alexandrovové výsledkem 2-6, 2-6. Přestože loni byla ve finále, letos se mezi osmu nejlepších nedostala. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková však ještě mají šanci zazářit ve zbytku čínského turnaje. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Hoď se do klidu. S rádiem B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Naše big beatové srdce na rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Budova úřadu Prahy 4 se stala středem pozornosti kvůli velké kontroverzní reklamě týden před volbami. Tato reklama míří na opozičního zastupitele, který kritizuje 35-letý údajně předražený nájem budovy. Vedení radnice odmítá svou účast na instalaci polepu, zatímco jméno zadavatele zůstává neznámé. Společnost SCIO plánuje založit vlastní vysokou školu v Praze 10, která by mohla uvítat první studenty v září 2027. Projekt čeká na schválení ministerstvem školství a Národním akreditačním úřadem. Plánují nabízet 2 bakalářské programy. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně premiér Andrej Babiš kritizoval systém emisních povolenek, které podle něj přinesly českému průmyslu ztrátu 159 miliard korun za poslední 3 roky. Babiš požaduje dočasné přerušení obchodování s povolenkami ETS 1 a odklad nových povolenek ETS 2. Premiér o tom jednal s 26 lídry Evropské unie. Česká televize oznámila, že se v 2024 nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize kvůli úsporám. Rozhodnutí souvisí s rušením některých pořadů. Tímto krokem potvrzuje spekulace, které kolovaly veřejným prostorem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Greg Freeman přináší svým albem All Set The Bone silný zážitek plný temné energie, kterou lze přirovnat k těm nejlepším indie rockovým legendám. Album, vydané pod nezávislým labelem, je korunováno texty plnými citátů a je jasným důkazem Freemanovy schopnosti vyvolat ve svých posluchačích bouřlivé emoce. Pro fanoušky, kteří touží po hudební jízdě na pokraji zhroucení, je toto album povinností. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Není to jen tak ledajaký zápas, dámy a pánové. Čeští fotbalisté vyběhnou na trávník legendárního Wembley již po šesté, a to před neuvěřitelnými 90 tisíci diváky. Držme jim palce, aby konečně prolomili smůlu a zvítězili. Přímý přenos můžete sledovat od 20 hodin a 30 minut na ČT Sport. Italský tenista Jannik Sinner, světová jednička, kvůli problémům s kolenem předčasně ukončil sezónu po červencovém triumfu ve Wimbledonu 2024. Je to jeho strategický krok k dlouhodobému zdraví. Nezbývá, než popřát rychlé zotavení a těšit se na jeho návrat na kurty. 12 českých dráhových cyklistů zamíří na mistrovství světa do Šanghaje, kde se poperou o medaile a body pro olympiádu 2028 v Los Angeles. Závody potrvají od 14. do 18. října a přímé přenosy si můžete vychutnat na ČT Sport i ČT Sport Plus. Takže nezapomeňte fandit, našim dráharům může povzbuzení z domova dát křídla jako Red Bull. Linda Nosková se s turnajem v Pekingu rozloučila v osmi finále, když podlehla Jekatěrině Alexandrovové výsledkem 2-6, 2-6. Přestože loni byla ve finále, letos se mezi osmu nejlepších nedostala. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková však ještě mají šanci zazářit ve zbytku čínského turnaje. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Budova úřadu Prahy 4 se stala středem pozornosti kvůli velké kontroverzní reklamě týden před volbami. Tato reklama míří na opozičního zastupitele, který kritizuje 35-letý údajně předražený nájem budovy. Vedení radnice odmítá svou účast na instalaci polepu, zatímco jméno zadavatele zůstává neznámé. Společnost SCIO plánuje založit vlastní vysokou školu v Praze 10, která by mohla uvítat první studenty v září 2027. Projekt čeká na schválení ministerstvem školství a Národním akreditačním úřadem. Plánují nabízet 2 bakalářské programy. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně premiér Andrej Babiš kritizoval systém emisních povolenek, které podle něj přinesly českému průmyslu ztrátu 159 miliard korun za poslední 3 roky. Babiš požaduje dočasné přerušení obchodování s povolenkami ETS 1 a odklad nových povolenek ETS 2. Premiér o tom jednal s 26 lídry Evropské unie. Česká televize oznámila, že se v 2024 nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize kvůli úsporám. Rozhodnutí souvisí s rušením některých pořadů. Tímto krokem potvrzuje spekulace, které kolovaly veřejným prostorem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Sly Stallone se vrací s populárním gangsterským seriálem Tulsa King, který byl obnoven pro pátou sezónu. Produkce se přesune z Atlanty do New Yorku, aby se sladila s dějovou linií, která se nyní zaměřuje na Dwightovy mafiánské kořeny. Příběh, za nímž stojí Taylor Sheridan a Terence Winter, má stále co nabídnout. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Není to jen tak ledajaký zápas, dámy a pánové. Čeští fotbalisté vyběhnou na trávník legendárního Wembley již po šesté, a to před neuvěřitelnými 90 tisíci diváky. Držme jim palce, aby konečně prolomili smůlu a zvítězili. Přímý přenos můžete sledovat od 20 hodin a 30 minut na ČT Sport. Italský tenista Jannik Sinner, světová jednička, kvůli problémům s kolenem předčasně ukončil sezónu po červencovém triumfu ve Wimbledonu 2024. Je to jeho strategický krok k dlouhodobému zdraví. Nezbývá, než popřát rychlé zotavení a těšit se na jeho návrat na kurty. 12 českých dráhových cyklistů zamíří na mistrovství světa do Šanghaje, kde se poperou o medaile a body pro olympiádu 2028 v Los Angeles. Závody potrvají od 14. do 18. října a přímé přenosy si můžete vychutnat na ČT Sport i ČT Sport Plus. Takže nezapomeňte fandit, našim dráharům může povzbuzení z domova dát křídla jako Red Bull. Linda Nosková se s turnajem v Pekingu rozloučila v osmi finále, když podlehla Jekatěrině Alexandrovové výsledkem 2-6, 2-6. Přestože loni byla ve finále, letos se mezi osmu nejlepších nedostala. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková však ještě mají šanci zazářit ve zbytku čínského turnaje. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: right there.
1: Zdravím tebe, tebe a taky tebe. Já jsem Šazo, to už asi víš, no a posloucháš pořad Revolution a to bys měl taky vědět, samozřejmě, že to víš. No, co tě dneska čeká, samozřejmě pořádná dávka reggae hudby, to nejnovější a to nejlepší, co se od posledního dílu na scéně objevilo. Odpálíme to obrovským bangrem, protože máme tady opravdu hodně zajímavý featuring a to konkrétně gentlemana, který dal síly společně s Cooley Budsem a dali dohromady track, který se jmenuje Friends. Super věc.

tohle bylo naprosto perfektní kombo a já bych se vůbec nezlobil, kdyby spolu udělali album nějaké, ale to si asi můžu nechat dát. Každopádně jsem rád, že o Kolíbacově zase slyšet, dlouho jsem neslyšel žádnou dobrou vypalovačku od něj nebo něco většího. No a Gentleman prý něco chystá, prý chystá album, už to vypustil zhruba před měsícem, před dvěmi, nevím, teď bych kecal, ale říkal, že chystá nový album, takže čekám, já čekám a nebojte se, až vyjde, hned ho sem hodím, protože tohoto zpěváka mám opravdu rád a věřím, že i spousta z vás. Každopádně dáme si teďka Street Rage, kterou má na starosti Pressure Bass Pipe.

jeden z momentálně nejznámějších a řekl bych, že i nejuznávanějších reggae producentů sype opět hudbu track za trackem a bavíme se konkrétně o Little Lion Sound. Jeho skladby tady máme opravdu často a když jsem připravoval tento pořad, tak na mě vyskočilo snad 6 nových skladeb, které poskládal během 14 dnů, což je docela šílené. Producent, který opravdu dře a který ho mám moc rád. A tentokrát ho tady máme zase v neuvěřitelném kombu, protože na mikrofonu je anglický Diafuchaman a spolu s ním je tam španělský Morodo. No a dohromady toto trio dalo dohromady track, který se jmenuje My Sound.

ser, brda. Já bych řekl, že svět je zase v pořádku a svět se vrací do starých kolejí, protože máme zpátky syna Boba Marleyho, samozřejmě kterého, že? No máme zpátky Kimaneho Marleyho, protože vydal nové album s názvem Love and Energy po jeho 10leté pauze, tedy aspoň co se albumu týče, jinak samozřejmě nějaký tracky měl, nějaký featuringy, ale album vydal naposledy před 10 lety, takže po 10 letech je tu s novým albem, které je zase trochu jiné než jeho veškeré vlastně předešlé alba, protože jeho hudba se hodně posunula a je na něm trochu cítit, že stárne. Ne, jako že bych ho chtěl urazit nebo se ho nějak dotknout, ale zraje spíš. Ano, to je to správné slovo, protože jeho hudba hodně zpomalila, texty se hodně změnily a hodně teďka jakoby vlastně se posouvá hudebně ke svému otci Bobovi Marleymu, protože se vrací roots reggae, což jsem od něj absolutně nečekal, ale po tom, co jsem slyšel posledních pár jeho tracků, nebo aspoň featurenků, tak se nedivím. A ono vlastně, proč ne? No, každopádně, jak jsem řekl, po 10 letech nový album Love and Energy a je na něm na nějakých 16 tracků a najdete tam samozřejmě featy. Známé featy, samozřejmě. Sizzla třeba, Andrew Tosh, Anthony B., Bugle je tam, nebo je tam Iba Maher, Lutan Faya, je tam toho spousta, protože on má spoustu známých, no a co si budem, kdo by nechtěl být s Kimanem na albu. Haha. No, každopádně, jako vždycky, abych vám to album trošku ukázal, tak jsem vybral dva tracky, vybral jsem hned první dva, který mě docela baví, je to taková pohodička a je tam cítit právě ten návrat k těm kořenům. Každopádně první track se jmenuje New Creature a druhý je Love and Energy společně s Lutan Fayahem a Iba Mahrem. Tak jo. Yeah. Vision heavy.

0: ukázka z nového alba od Kimaniho Marleyho, který se jmenuje Love and Energy, jako tento poslední track. No a my si dáme ještě Jamajčana, který tady čeká hned v pořadí. Je to Jamajčan, který miluje kombinaci hip-hopu, rapu, ale především reggae. A je to Kabaka Pyramid a jeho novinka Wademwa.
1: Yeah, you're a selector, I'm more musical listener.

Je tomu zhruba měsíc, co nás opustil výborný zpěvák Fantan Mojah, odešel do svatého Zionu. No a co se stalo, nestalo, dále vychází jeho hudba. Tentokrát je to featuring, který má společně s Jah Thunderem. Typuji, že to byla nejspíš rozdělaná věc, kterou úplně nestačili dokončit spolu, a Jah Thunder se jí nyní chopil a dokončil to sám, protože jinak si to nedokážu představit, že i po jeho smrti dále vychází hudba, ale už jsem to viděl u více vlastně hudebníků a bývá to tak. Nedej bože, by to byla umělá inteligence, ale za tohle to by asi jako bylo lynčování, si myslím, konkrétně tento zpěvák by dostal fuck lynč. Každopádně máme tady zmrtvý stání Jah Thunder a Fantan Mojah a jejich novinka Born to Free a nechtě Fantanovi země lehké.

0: Dáme si ještě trochu ragamuffinu a ten ragamuffin zpěvák si říká Hollow Point, jeden z mých oblíbenějších, který dal dohromady track opět s producentem, kterého už jsme tady dneska měli, a to je Little Lion Sound. Jak jsem říkal, ten chlap to sype, je to šílenec, je to stroj na beaty. Každopádně tenhle track nese název Grand Khalifa.
1: Tell them what they are, watch dogs bark and ragamuffin rain and roll. Yeah, man, bad man, a stop a pagan school, see?

Cha-cha. Them can't get wet. Ragamuffin rain and roll. Posloucháš pořad Revolution na Rádiu B. Já jsem Šazo a teďka ti pustím zase nějaký džungly, protože vyšly novinky a docela dost zajímavý novinky. No a reggae hudbu máme za sebou, takže je na čase trošku přidat na BPM, trošku to oživit a trošku to zrychlit. OK? Yes. Dobře. První novinku, kterou tady mám načechranou, nachystanou, tak ta je od producenta, který si říká G-Class. Je to mladičký producent, který je na scéně zhruba 3-4 roky a docela dost prorazil a momentálně je to hodně známý junglový a drum and bassový producent. Na mikrofonu mu přistála Kaya Faya, což je dcera Kongonettiho, no a dohromady dali pecičku s názvem Rebel Music Master.

musím uznat, že Kaja Faya mě začíná opravdu hodně bavit, protože si drží svůj styl, má výborný hlas, má skvělou flow a její hudba je fakt jedinečná, co se momentální scény týče. Jsem moc rád, že se drží toho, co jí jde. Bohužel to bych nemohl říct o jejím otci, o Kongonetim, na kterého jsem se letos nehorázně těšil na Uprising Festival. Fakt jsem se tam těšil na něj, protože byl zrovna s Black OJM, mým oblíbeným zpěvákem. No a můžu říct, že dlouho jsem neviděl horší koncert. Opravdu zklamání. Za každým trackem pull-up, nebo na každý track byly aspoň dva pull-upy, furt

se vracel, v podstatě to ani neznělo jako set, a když už se to rozjeli, tak to celý stopli a pozvali tam nějakou zpěvačku s kytarou. Nejspíš ji chtěli zapromovat. No ale to pro mě byla poslední kapka a z toho koncertu jsem odešel před koncem. Upozorňuji, před koncem Kongonetyho a Black OJ Air. Pro mě největší zklamání. No ale to byla jenom taková vložka, protože my jedeme dál, máme tady ještě nějakou hudbu, no a konkrétně tady teďka čeká Serial Killa, Traumatize, zpěvačka Sahala a zpěvák Fat Man D.

tohle to byl track s názvem Bad Girls od Serial Killy, Traumatize, Sahaly a Fat Man D-ho. Jinak, když už jsem zmínil ten uprising, kdo byl, tak určitě ví, jaká to byla prda, a kdo nebyl, tak ten zapochybil. Každý rok o tom mluvím, každý rok to chválím a ty tam stejně nejedeš a pak lituješ, ne. Každopádně fakt tenhle festiák doporučuji, byl boží, byl skvělý, byl úžasný. Pro mě nejlepší zakončení léta, jaký si člověk představí, protože tam je reggae, hip-hop, drum and bass, jungle, prostě všechno, co máme rádi. A proč to zmiňuju? Protože tam bylo překvapení. Večera vlastně hlavní scénu uzavíral producent a DJ Bow, no a měl tam právě s sebou Fat Man D-ho jako MC-ho a to bylo úplně fantastický zakončení festivalu, fakt výborný. Takže opět vsuvka uprising číslo 2. No a my dáme další věcičku, tentokrát tady máme producentku DJku, která se říká DJ Rap, no a na majku má anglického, dneska už pomalu veterána, typa Airyho. Název tracku One Door.

KA Peoples, takže ještě než se s vámi rozloučím, vám řeknu dva tracky, které vás čekají, protože ty si určitě nenechte ještě utíct. Čeká vás Ghost Stone s Rikodanem a s Q-Feedem, jmenuje se to Narny Rhythm. No a poslední track, který zde uslyšíte, je Enme, Timbaly a Natty D, Rhythm and Dance, OK? Takže ode mě je to vše, slyšíme se zase příště, no a poslouchejte Radio B, takže bye bye.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Rascal. Máme tady další pokračování pořadu Bass Up na rádiu B a můžete poslouchat buď v úterý večer od 8 nebo v pátek od 10 dopoledne. A takže přeju příjemný poslech, máme tady hodinku bass music a začneme breakbeatem a tohle to je na začátek producent Menges a Slack a track se jmenuje Sound Alarm a vyšlo to letos v dubnu na Gigabeat Records, takže přeju příjemný poslech na Bčku.

No a navážeme hned další breakbeatovou věcí a tenhle track dělal Beatload a jmenuje se Control. Vyšlo to na Space Bizarre.

No a mám tady další výborný break a ten dělal Guau a track se jmenuje Heavy Haters. Vyšlo to taky teďko v září. Posloucháte pořad Bass Up na rádiu Bčko. Zdraví vás Raskal. Přeju příjemný poslech.

pokračujeme dál. Další můj oblíbenec breakbeatové je Slug, producent, a ten teď vydal track, který se jmenuje Drop the Beat, a vyšlo to na Breakin' Records, taky teď záležitost ze září. Takže přeju příjemný poslech, posloucháte Radio Bčko, pořad Bejsav, buď úterý večer nebo pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

No a už se pomalu přesouváme k dalšímu tracku, které je staršího vydání, vyšlo to v roce 2004. A jsou to Freestylers a track The Slammer a vyšlo to na jejich albu Rough As Fuck. A společně s 13 trackama na Ultra Moda Music.

Tak přátelé, co na to říkáte, to je taková oldschoolová parádička, tenhle track mám fakt zažité a baví mě furt a dáme si dalšího umělce, který mě baví a je to Hank Cook a na Distortionu vydal teďko 1. října vyšel jeho track Voyager, který je taky boží, takže pojďme na to, producent Hank Cook.

Tak jsme mohli, přátelé, slyšet producenta Hankooka a navážeme už trošku jiným beatem a dáme si track Lightwork, který dělal DJ Zink a vyšlo to na jeho labelu Bingo Boss a teďko 2. října. A kdo ho sledujete, tak víte, že dělá takovýhle příjemný tracky teďko.

od Groove Armády track Super Styling a v Keplerovo remixu, který taky vyšel teďko čerstvě a je fakt příjemný.

No a teď opět změníme trošku styl a půjdeme do temnějších vod a tohle to věc dělal Vres a Hypno. A vyšlo jim čtyřtrackový EPčko na Deep Dark and Dangerous a tahle věc se jmenuje Global. Posloucháš Rádio Bčko?

No a ještě v tomhle tom ponurým stylu zůstaneme a hrozně se mi to líbí, tyhle ty čukečky bejzový a další track dělal Odkat a track se jmenuje After Midnight a vydal teďko 4-trackový EP, který se jmenuje Sound System EP volume 2 a vyšlo to na jeho labelu Odkat a posloucháš Rádio Bčko.

No a následující věc bude taková dubovka, dělal ji Radical Guru a Sekleman, jmenuje se Eat Walker. Sekleman to remixoval, vyšlo to v roce 2019 na Moonshine Recordings a vyšlo přímo remixový album Moonshine Recordings 10 a celkem 32 tracků je tam a mně se zalíbil docela tenhle ten i se mi hodí do toho mixu, takže pojďme na to, dubovka od Radical Guru.

No, ještě si dávají takovou jednu dubovou věc, takovou radikální, a udělali Manu Digital a Omega Nebula. Vyšlo to teďko na X-Ray Production, taky zářijová věc, a track se jmenuje Our Story a dost mě baví, je taková věcná, takže pojďme na to, posloucháte Rádio Bčko a pořad Bass Up a Big Up Omega Nebula.

No a pojďme dál, přátelé. Posloucháte Bassup 62, tohle je Mr. Quest a Mr. Blacks a tohle se jmenuje Jungle is Love a vyšlo to na Thomas Delta Recordings září tohohle roku.

pro mě teda to byl krásný jungle tohleto, Big Up Mr. Quest a mám rád jeho věci a další producent, který mám rád, je X-Ray Ted a společně s Leonem Rimesem dělali teďko novou věc, která se jmenuje All Now a líbí se mi, jak je taková jiná, než X-Ray Ted dělá, takže pojďme na ní. Pořad Bass Up 62.

No a teď už nám začíná hrát předposlední track pořadu Base Up 62 a dělal ho Skuba. Je to umělec, který ho taky obdivuju a mám ho rád. Je šikovnej moc na takový jiný styly a tenhle ten track vydal taky v září, jmenuje se Late Night a vyšlo to na Ingram Audio. Kiba.

Tak přátelé, tohle to byl pořad Bass Up, jsme na konci, takže už se s vámi jenom rozloučím, mějte se moc hezky. A dnešní díl jsem věnoval převážně breakbeatu, ale i různým jiným trackám, takže uvidíme, co bude příště a zase budu sbírat nějaký novinky, takže mějte se moc hezky, užívejte ještě babí léto a hlavně buďte zdraví a poslouchejte Radio Bčko, zdraví vás DJ Rascal a poslední track, který už nevyjde celý, tak navážeme na takový old school a je to věc od Crystala Distortiona, jmenuje se to Fat Stat a vyšlo to na jeho 9-trackovým albu, který vydal v roce 24 na Wavetick. Mějte se moc hezky, čau.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

mentre è vera. Dimmi ancora solo una parola.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

most.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.